Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu Batoh a klávesnici Smíšína.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.

0: Hit Radio Zlín.
1: Yes. Papi, come on. Je mochinez. You ready, girl?

Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Zlín. Hit Radio Zlín.
1: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

si nás.

slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: knížky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Na tři to v Uniho bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a první zprávy s Filipem Ličkem. Vítejte u nich. Spojené státy si zajistily výrazný podíl na venezuelském ropném bohatství. Washington uzavřel s Venezuelou dohodu, která mu dává většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných zásob ropy. To je zhruba pětina všech potvrzených zásob této jihoamerické země. Americký prezident Donald Trump dohodu označil za největší ropný kontrakt v historii. Lidé bez práce by mohli od příštího roku dostávat výrazně méně peněz. Ministerstvo práce plánuje návrat ke starším pravidlům podpory v nezaměstnanosti. V prvních měsících by tak podpora klesla z letošních 80 na 65% předchozího výdělku. Stát si od změny slibuje úsporu kolem 4,5 miliardy korun. Návrh ale kritizují odbory, zaměstnavatele i někteří odborníci. A pojďme také na sport. Martin Fuchsa znovu ukázal, že na kilometrové trati patří k absolutní světové špičce. Ve finále mistrovství světa v Poznani byl ještě 3/4 závodu až 5. Pak ale přišel fantastický finish, během kterého soupeře jednoho po druhém dojel. Do cíle nakonec dorazil jako první společně s Maďarem Danielem Fejesem. Oba tak slaví titul mistra světa. Kajakářka Barbora Betlachová skončila na kilometr těsně pod stupně vítězů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Palačovská spojka už je skoro hotová. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem zlepší napojení regionu na dálniční síť a také odvede z obcí tranzitní dopravu. Ještě než se otevře autům, si ale budeme moct vyzkoušet pěšky nebo třeba na bruslích a na kole. A to za 2 týdny. Provoz na Palačovské spojce se pak rozjede nejpozději v závěru října.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé, v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
7: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin a k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren a nebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio.

0: posloucháte Hit Radio. No, hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože, já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to trošku. Jako neradi, ale... Jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě moje ratole zde do školy. Jo.
0: Sám si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě. Já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No, zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No, já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: Takže, tak, příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty dva měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1966, tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, že jste třeba vzhůru, jo. Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani. My jsme zatím s Filipem nic neměli, což mě celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, 7 hodin 18 minut, řekl Filip Lejček, já si to tady zapisal. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. To tedy samozřejmě byly 90. I v rámci naší summer party se dáme It's My Life a doktora Albana. A to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter anebo Krištofy.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal, díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: To je tady Fíla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamesa Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu cen na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat spropitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuba Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně, chodím na humří snídaně. Takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval.

0: víkendové, respektive sobotní ranní Hitradio a hlavně taky naše summer party. Což znamená, že už za chvíli vám dáme zase jedny z těch největších hitů, letních hitů za posledních 30 let. Prosím tě, kdo má dneska svátek? Evelína.
1: Známe nějakou Evelínu?
2: Známe? No, Evelínu, já znám, jako Evy znám, ale Evelínu vyloženě jako neznám.
0: Já znám i Evelínu, člověče, to bych měl. Dívám se, jestli mám na ní telefonní číslo. Uvidíme. Nemám.
2: Tak nic. Že bychom jí zavolali, jo?
0: Že bychom jí brnkli, ale tak jí napíšem aspoň nějakou zprávu na WhatsAppu nebo teda na Facebooku. Vy na ně nezapomínejte dneska na Evelíny, 29. srpen, sobota. No a my pokračujeme v tom, že vytáhneme další velký letní hit. Pamatuj si, Fílo, na píseň Who Let the Dogs Out?
2: To je takový to Who Let the Dogs Out? Hele, já si přiznám, že si pamatuju, ale vůbec jsem nevěděl, že tam jsou tyhle slova, až teď mi to došlo, víš? Když jsem si říkal taky to Ricky Donsell, úplně něco jiného, jako všichni.
0: Takže štěkací píseň, už za chvíli u nás na Hit Radio.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
3: Hit Radio.
10: When I was 6 years old.

0: za pár minut 8 raní. Vy posloucháte Hit Radio, děláte samozřejmě dobře. Dáme vám čerstvé zprávy a potom další velké letní hity.
1: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: On Air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné sobotní ráno za minutku 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Česko od začátku pandemie zaplatilo za covidové vakcíny zhruba 19 miliard korun. Z 41 milionů dodaných dávek jich ale využilo méně než polovinu. Přes 18 milionů vakcín tak kvůli prošlé době použitelnosti skončilo v odpadu. Pro nadcházející sezónu bude k dispozici 900 tisíc dávek. Ministerstvo zdravotnictví zároveň jedná o podmínkách zajištění vakcín pro další roky. Kybernetických útoků v Česku dál přibývá. Policie za prvních 7 měsíců letošního roku vyšetřuje přes 14 000 případů, zhruba o 2 000 více než loni. Více než 2/3 z nich tvoří podvody. Útočníci se nejčastěji vydávají za policisty nebo bankéře a stále častěji zneužívají také osobní údaje skutečných zaměstnanců institucí. A pojďme také na sport. Bayern Mnichov zahájila snahu o obhajobu titulu v německé fotbalové lize jednoznačným vítězstvím 5-1 nad Stuttgartem. Jediným dvojnásobným střelcem byl v zahajovacím duelu 64. bundesligové sezony hostující Joša Vanoman, jenž se trefil do obou branek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ještě můžeme vybírat nejoblíbenější herce a inscenace Městského divadla Zlín. Svůj hlas v divácké anketě Aplaus můžeme odevzdat na webu divadla do pondělka. Volíme herce, herečku a taky hru, která nás v minulé sezóně nejvíc oslovila. Výsledky se dozvíme tradičně na gala večeru k zahájení sezóny Zlínského divadla. Ten bude příští sobotu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: Tak asi je, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Chceme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hitrádiu. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co jsi dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně třeba. Tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Že nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla?
1: Běhal jsi okolo klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že jo, klepadla. No, a potom, když se odstranili ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se spodíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: No, tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je
1: jo.
0: To tak.
1: Poctivej kouf ještě.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně, tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hitrádiu v Summer Party. Přátelé, tohle je bomba.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobotní ráno, lehce po 8:45. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že ve většině vlastně si nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku a vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Mě
1: kvůli,
0: povídej,
1: kvůli těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jo, jako ne tak letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám, samozřejmě. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval a Řecko, tyhle čtyři, nevím, jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%, Chorvatsko, shodně 12%, a pozor, Španělsko. 10% z nás si vybralo Španělsko a pak už ty procenta samozřejmě klesají a klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut Xyndla X.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: se zazvrát.
1: Ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc než jasný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Dneska je sobotní ráno i v 8:30 a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
2: Ranní update.
3: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál, Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavil ho magazín Time Out a asi nikoho moc nepřekvapí, že vítězem je Bangkok.
1: Aha.
3: Byl jsi v Bangkoku.
1: Neviděl jsem jenom pařbu Bangkoku. To
3: já
1: asi
3: tam
1: byl
3: a můžu to potvrdit, že opravdu tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává docela zabrat. To není až tak zajímavý, ale na konci července i tak kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
1: Ne, mně se to stalo. Je to, no, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
3: Jakože v půlce vstupu, jo?
1: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8:30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pač jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

0: Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme Summer Party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer Party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, tak dále. To všechno už za chvíli.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem jí našel z tramvaj.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček přikoupí se tu. Čtyřpytlů.
1: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: prázdniny jdou do finále, máme poslední prázdninový víkend, sobota, no a za chvíli 9. hodina, což znamená další čerstvé zprávy, které vám nabídneme už za okamžik.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel s tramvají.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť na matcha latte.
9: Taky beru hot dog a klid v autě.
6: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
12: On air.
10: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásnou sobotu, je 9 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku přibývá přestupků spojených s používáním dronů. Úřad pro civilní letectví eviduje stále více případů, kdy lidé se svými stroji létají tam, kde nemají. Často jde o amatéry, kteří ani nevědí, že se nacházejí v bezletové zóně. Za porušení pravidel může pilot dostat pokutu až 100 000 korun. Firmám hrozí sankce až 5 milionů. Ulice norského hlavního města Osla včera večer navzdory silnému dešti zaplnili tisíce Norů, aby doprovodili rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, včera ráno zemřel v univerzitní nemocnici v Oslu. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Nyní ho na trůnu vystřídá jeho 53-letý syn, který bude vládnout pod jménem Hakon VIII. A pojďme také na sport. Patrik Šik zatím nehodlá změnit své rozhodnutí skončit v české fotbalové reprezentaci. V novém rozhovoru kritizoval fungování národního týmu a řekl, že hráči podle něj jezdili do reprezentace spíš na úkor svého výkonu, než jako za odměnu. Vadilo mu také vyčerpávající cestování během letošního mistrovství světa. Šik zároveň uvedl, že ani případná schůzka s novým trenérem Santi Denianem jeho rozhodnutí nejspíš nezmění. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Už zítra začne cestujícím sloužit nové autobusové nádraží ve Vsetíně. Slavnostní otevření i s programem pak bude v pondělí. Nové nádraží je součástí většího projektu, kdy Vsetín propojil autobusy, vlaky i MHD v jednom dopravním terminálu a upravil i okolní prostor. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic v novodobé historii Vsetína.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojedinělé s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
15: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině hezkou sobotu. Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: David Guetta, tedy svým Satone Senai. To je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno. To poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost, píše nám Luďan. Takže Luďku, moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky, ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit. Ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy, ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošený déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla celá a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl celu, která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně prošelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešní sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Tyjo, jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J.Lo ne.
0: Děkujeme za přiznání. Já měl J.Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl, jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás z Hitrádia. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
1: No takhle, já to beru jako bych tady byl prostě bez svojí starší sestry, jo.
0: Ano.
1: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo. No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
0: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem
1: Kubík. Tady.
0: A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
1: Já nevím právě někdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
0: Jo, to bylo hezký překvapení dneska. Takže nevím. Zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda a taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.

0: Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio Zlín.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tady dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to moc nebaví. Tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu. Potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě. A nebo se přede mnou skrývají. Mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to, já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici. Víš, že bych nepřinesl materiál, prostě.
2: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo. Kdybyste náhodou měli nějakou hezkou lokalitu.
2: Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano. Osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já, Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní. Pozitivní a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Rádia pokračuje, tady jsou Mr. President.

0: dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy, na nich se úplně vyšívá teďkon. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor, nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: No, každopádně, jaká muzika nás čeká? Když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda, tuším, 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýkoliv Reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky, my jsme byli na Zakynthosu,
0: no.
1: A já to tam dával furt, prostě jak koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopad po tu hladinu, tak jdem, makeba, makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jsem taky?
0: Jo, jako mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prstu jako ta písnička.
1: Já udělám dneska storyčko, dám tam makebu.
0: He, to je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket. Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.cz Info.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Tohle jsou TLC, těsně před 10. hodinou. Sobota a vaše Hit Radio. Dáme si za chvíli další velké letní hity a předtím samozřejmě čerstvé zprávy.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, je přesně 10 hodin a jsou tu i další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Firmy i instituce v Česku budou muset nastavit systém odměňování podle složitosti, namáhavosti a odpovědnosti prací. Vypracovávat budou zprávy o výdělcích. Pokud neodůvodnitelné rozdíly mezi odměnou mužů a žen dosáhnou 5% více, bude nutné stav do půl roku napravit. Uchazeči o místo se budou muset dozvědět minimální výši výdělku a prémií před uzavřením smlouvy. Vyplývá to z navrhované novely zákoníku práce. Nejnáročnější onkologické operace se mají v Česku postupně přesunout do specializovaných center. Ministerstvo zdravotnictví chce do roku 2030 centralizovat zhruba 4100 zákroků ročně, které se dnes provádějí i v menších nemocnicích. Podle ministra Adama Vojtěcha mají zkušenější týmy u těchto složitých operací výrazně lepší výsledky. A pojďme také na hokej. Hvězdný obránce Cale Makar podepsal v zámořské NHL rekordní smlouvu s Coloradem na 8 let za celkem 163 milionů dolarů, tedy přibližně 3,38 miliardy korun. 27-letý Kanaďan si díky ní vydělá jako první v historii ligy v průměru přes 20 milionů dolarů za sezonu. Kontrakt začne platit od ročníku 2027-2028. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Palačovská spojka už je skoro hotová. Nová silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem zlepší napojení regionu na dálniční síť a také odvede z obcí tranzitní dopravu. Ještě než se otevře autům, si ale budeme moct vyzkoušet pěšky nebo třeba na bruslích a na kole. A to za 2 týdny. Provoz na Palačovské spojce se pak rozjede nejpozději v závěru října.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.
7: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
0: No a jsme v tom až po uši, jasně, léto končí, prázdniny končí, ale my pro vás máme Summer Party až do konce neděle, 30 let těch největších letních hitů a teď jeden, kde se naučíme počítat. Od Rickyho Martina.

0: mě nečekej, Verona a taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc, dneska je 29. srpna, přátelé, poslední tedy prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný. Jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do 5 zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy a sportovní dokumenty o tenistech, fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy. Takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet po tom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7000 možností, co si tak jako můžete vybrat a vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň a ty další budou následovat. Hezké dopoledne, Hit Radio je s vámi. We'll be right back.

0: ty největší letní hity, protože my máme summer party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu, řekl bych, druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech Hit Rádia. Pak až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxette, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Prštném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Prštné. Naše barvy, vaše radost.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Zlín.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí. Našel jsem zprávu, kterou, pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda já občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky.cz, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: No a co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, toto jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtenštejnska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén. A proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. To si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, tohle je určitě clickbait.
1: Takže no.
0: A vidíte, udička byla nahozena a Urban se chytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo v celý kalpa kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát, dáme si taky Launch Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší summer party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Rádia. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co by si dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano.
1: No a tu mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si znal ty?
0: Přemýšlím, jak si řekl kaše řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek, ten, víš, jo, a ten mi taky chutná trochu víc toho mletýho
0: masa. No. Tak vy se nám určitě po 11. můžete svěřit, protože vám budeme hrát písničky k obědu, jo? A do té doby, než odbije 11. Tohle je taky letní záležitost, která na Summer Party nesmí chybět. Dario G a Sunshine a kromě jinýho třeba Mark Amber. Už za chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Natři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Hit Radio.

0: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
1: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
0: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je 11 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Češi letos dovážejí stále více ojetin a téměř polovina z nich je starších než 10 let. Za zdánlivě jednoduchým příběhem o hledání co nejlevnějšího auta se ale skrývá druhá překvapivě odlišná část trhu. Zájem o mladší vozy, prémiové značky i elektromobily rychle roste a právě zahraničí se pro české řidiče stává jejich hlavním zdrojem. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu už překročil 600. Podle nejnovější bilance nepálské policie zemřelo 616 lidí. Další více než 2000 se stále pohřešují. Přívalová povodeň zasáhla ve středu oblast na hranici Nepálu a čínského Tibetu a ničila domy, silnice i další infrastrukturu. Česko podle ministerstva zahraničí zatím nemá informace o obětech mezi českými občany a Nepálu. Pošle humanitární pomoc za 2,5 milionu korun. A pojďme také na sport. Nikola Bartůňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Mertensovou už 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance v generálce na US Open podlehla 1-2 na sety. Ve světovém žebříčku se po dalším vydařeném týdnu posune nejvýš v kariéře na 34. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Ještě můžeme vybírat nejoblíbenější herce a inscenace Městského divadla Zlín. Svůj hlas v divácké anketě Aplaus můžeme odevzdat na webu divadla do pondělka. Volíme herce, herečku a taky hru, která nás minulé sezóně nejvíc oslovila. Výsledky se dozvíme tradičně na gala večeru k zahájení sezóny Zlínského divadla. Ten bude příští sobotu.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
6: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
8: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska v sobotu s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hey!
10: Fonsi!

0: Když máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Vendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách, a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět, takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký tipy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý tipy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za tipy tady i pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezónu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: To výborný, prostě ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásné.
0: Aby ti to lákalo vlastně.
1: Přesně, plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si Mireje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd, a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: To je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte, a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a oči, za pár minut si dáme taky napsání, budou Plesíbou, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Placebo právě teď u nás na vaše přání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu, borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. Tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych se jí stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představu si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to... Hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, vítečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Summer Party. Hitrádio Zlín.

0: Ahoj, právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, tipuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme za sebou, tyjo, utíká to utíká a máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené curry, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď,
0: no,
1: jo?
0: Teď no, tak to nikdo jiný tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal, jestli někdo není vedle. Ne, to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlům.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Já králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně Ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo,
1: takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, ona mě prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli, ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio. A hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku. A tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: Tak Kube, ty taky nepiješ pivo.
0: Když
1: tak
0: je
1: teda hodně výjimečné. Hodně.
0: Když je nutnost, tak jedno dám.
1: Já když je nutnost, tak dám jednoho loka.
0: Jo.
1: Abych se přesvědčil, že mi to opravdu prostě nějak Bůh jako neseslal, to znamení, že to pivo je pro mě.
0: Pamatuju si případ, a bylo to, to je takový interní humor teď, ale bylo to skutečně v restauraci, která tady naproti, jo, u nás v rádiu. Dal jsem dvě.
1: Dvě?
0: A tamhle je takový parčík.
1: Mhm.
0: A tam jsem zvracel.
1: Jo, takhle, já myslel, že tam si dal ještě to třetí.
0: Ne, ne, tam už jsem ležel.
1: Ne, je to vlastně zvláštní, furt se ptám, jako co je se mnou špatně, protože většiny lidí pivo chutná. Na druhou stranu mám trošku nadváhu, i tak říkám si, kdybych ještě do toho lental pivo, jako.
0: Ty jsi krásný kluk, prosím tě. Nádherný.
1: Mám prostě. Ti taky teď říct, teda,
0: ne, to
1: ne, my jsme tady dva krásní lidé.
0: No dneska. Jo, ale Filip je hezčí. Tak, dáme si jednu klasiku, což je Kauma a Lambada, když už máme tu summer party. Mám tady i vzkaz od Markéty, která by to velmi ráda slyšela. Mimochodem dneska na oběd má přesně nic. Takže Markéto, gratulujeme moc a přejeme dobrou chuť. No a za pár minut budeme hrát třeba taky poetiku každou vteřinou, aby se mi dobře dělal oběd, dělám buchtičky s krémem a předem moc děkuju Petr z Ostravy Vítkovic. No tak jo, připraveno jest a my pokračujeme. Tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio. Přejeme skvělou sobotu těsně před polednem.

0: Tak jo, přátelé, tohle byla Poetika. Já doufám, že doma u vás už to bublá a bublá a že už jste možná připraveni na servírování. Jak to bylo v Masterchefovi vždycky, tam ty tři kuchaři říkali 3, 2, 1,
1: konec.
0: A máte to na servírování.
1: Ruce nahoru.
0: Ruce nahoru.
1: Zdávám se.
0: Hele, pojďme na poslední přání, který tady máme. Ahoj, tady Iveta. Máme grilování zeleniny, k tomu máme kuřecí plátek a něco na mlsání. Palačinky se zmrzlin. Se zmrzlinou, to je dobrý. A Shakiru jí budeme hrát za chvilku. Ty je dobrý, no.
1: Ty si jedeš dát, viď? Za hočku.
0: No jako, že bych napsal, kam mám dorazit?
1: No ne, no tak jsme v Praze, ne? Tak tady je hned třeba 300 metrů je po
0: jako, že bych si zašel.
1: No, ano. Že zašel, prostě udělal si hezkou sobotu, přijdeš domů, manželka si tě ptá, co pak si papal k obědu, ty řekneš, měl jsem Cezar salát bez dressingu. A přitom tam zapluje ta palačinka za zmrzlinu.
0: To samozřejmě ale udělám. Dobrý nápad, to znamená, že si za chvilku dáme Shakiru a to k obědu a ještě je tady zpráva. Dneska máme na obídek bramborový guláš a odpoledne grilování. Dneska mají totiž dvojčata a vnoučata svoje narozeniny, tak samozřejmě gratulujeme. Elenka a Kubík mají 10. narozeniny, tak gratulujeme, posíláme pozdravy z Hitrádia. Vy už víte, co my dneska budeme jíst. Tu Indii jsi teda nezměnil.
1: Tam si skočím. Plásnu se přes kapsu, dneska není meníčko, takže to bude tak za 300 pade, přátelé. Ježiš, ten život je drahý. Pane, budu tady zadarmo dneska.
0: To snad není možný. Pojď tak.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nastav si na mobilu upozornění na 7:10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. I could smile.

0: Samuel Jack právě teď, no a za chvíli už pravé poledne, to znamená, že vám nabídneme další čerstvé zprávy a Summer Party bude pokračovat.
1: Na tři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, za chviličku pravé poledne a další zprávy, vítejte u nich. Němci se podle tamních médií vrací z dovolených s úplně jiným pocitem.

0: než dřív, zatímco ještě před lety měli dojem, že doma všechno funguje lépe než v zahraničí, jejich pohled na vlastní zemi se mění. Čím dál častěji narážejí na rozbité silnice a mosty, spožděné vlaky, špatné internetové připojení nebo úřady, které stále používají fax. Psychologové varují, že ztráta důvěry ve vlastní zemi může mít dopad nejen na náladu společnosti, ale i na německou demokracii. Výdaje spojené s návratem dětí do školy očekávají české domácnosti nejčastěji v rozmezí mezi 2 až 6 tisíci korunami. Tyto náklady dokáže pokrýt z běžné výplaty 58% lidí. Ostatní musí sáhnout do úspor nebo si za tímto účelem odkládají peníze předem. Slovenské domácnosti očekávají výdaje v podobné výši. Z výplaty je ale pokryje pouze 49% z nich. A pojďme také na fotbal. Sparta má nového kapitána. Pásku po odchodu Lukáše Haraslína převezme 23-letý Adam Karabec, odchovanec pražského klubu. Do Sparty se přitom v létě vrátil po hostování v Lyonu, kde strávil minulou sezonu. Trenér Brian Priske zároveň vytvořil novou kapitánskou skupinu, která má Karabcovi v jeho nové roli pomáhat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Už zítra začne cestujícím sloužit nové autobusové nádraží ve Vsetíně. Slavnostní otevření i s programem pak bude v pondělí. Nové nádraží je součástí většího projektu, kdy Vsetín propojil autobusy, vlaky i MHD v jednom dopravním terminálu a upravil i okolní prostor. Jde o jednu z nejvýznamnějších investic v novodobé historii Vsetína.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojedinile s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání 800 937 937.

Alex Warren a jeho Ordinary. I to patří sem k nám na Summer Party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dál. Ale kde to vlastně celý začalo? To je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5, to vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší Summer Party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

0: Anthrax a Golden, no a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuji si, jak kapela Las Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značně jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho i zatančil. Nevyšlo to.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
3: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat, nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost.
4: Na tři to! V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

takhle hraje Hit Radio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Radio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 tisíc dětí, což si myslím, že je stále hezký. Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí. Tak je ta možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo. To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5000 korun, komerční pobytový tábory typicky třeba na 8 až 10 tisíc. Ale na jak dlouho byste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu? A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako buřtíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to kupodivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny, bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Radio máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět opravdu ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

0: oblíbené Hitradio, vašeho nejlepšího parťáka nejenom na víkend, ale dnes se speciálním víkendovým programem, protože prázdniny jsou téměř fuč, jo? Spějí do svého finále a tak my máme summer party, aby jsme ještě zazpomínali na největší letní hity posledních 30 let a mezi ně určitě patří i Michel Tillo. Delícia, delícia, asi você mi mata. Tenhle kluk byl předurčený k úspěchu, jo? V 7 letech první hudební vystoupení, ve 12 letech byl dokonce frontman už první kapely, prostě má to v kůži. Ode mě všechno, Kuba Urban se loučí, užijte si zbytek léta! A budu se těšit zase někdy, ahoj!
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4 SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia www.autocom.cz.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já potěším takhle na sobotičku, nevidím žádné komplikace. Měli bychom jezdit bez problému, tak kdyby náhodou se to změnilo, 601 13 13 05, to je náš WhatsApp, tak tam klidně dejte info, jestli se někde něco děje.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od 1. buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti. On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavice v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. V Česku přibývá kybernetických útoků. Za prvních 7 měsíců roku 2026 vyšetřují detektivové přes 14 tisíc takových trestných činů, tedy asi o 2 tisíce více než loni za tutéž dobu. Přes 2/3 případů se týká podvodů, informuje o tom Česká televize. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku, uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
1: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
0: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v Poznani do finále závodu na 500 metrů. V neděli bude na neolympijské trati obhajovat titul. O medaile pojede i debelkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Účast v bojích o cenné kovy naopak těsně unikla bratrům Fuchsovým.
2: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
3: A my pokračujeme, prosím pěkně, tohle je Summer Party tady na Hit Radio Zlín. No tak co k tomu dodat? Ten playlist je extrémně našlapaný, tak třeba na sobotu, třeba k obědu, třeba po obědě, vám děláme radost i takhle.

Taky Taylor Swift za námi tady na Hit Radio Zlína. Jenom málo věcí by nám dneska takhle po obědě dokázalo zkazit náladu. Jako například zpráva od dětí, nějaká SMS-ka, WhatsApp, že mají nějaký problém a nutně potřebují poslat nějaké peníze. To nepotěší. Jako to nikdy nepotěší, ani když to řeknou naživo, ani v té SMS-ce vůbec. A už vlastně vůbec ne v momentě, když jde o podvod. Tohle se tady teďka prý hrozně šíří, podvodné zprávy, jakože od našich dětí, že potřebují prachy a pořád na to hodně lidí umí skákat. Tak mě napadlo se zeptat, přišla vám někdy podvodná zpráva? Jakákoliv byla podvodná. Přišli jste na to, otázka vlastně, jestli jste na to vůbec přišli, jestli vůbec máte pocit, že jste někdy takovou zprávu dostali. To by mě zajímalo.

0: co jsem to provedl? Jsem tady na Hit Radio Zlín. Před malou chvilkou se ptal, jestli vám někdy přišla podvodná zpráva. Řeknu to tak, že nemůžu v žádném případě přečíst všechny, jinak jsme tady do večera. Jako docela jste mě zahltili a furt to cinká, furt nám chodí zprávy, už prosím vás nepište, už to chápu. Všem přišly někdy v životě podvodné zprávy, takových zpráv jsme dostali asi pravděpodobně hromadu. Teď otázka, jak jste samozřejmě na to přišli, že to byl podvod. Tak například Radek to popsal tak, že v té zprávě nikdy není žádné oslovení, že všichni ho nějak oslovujou, třeba přes dívkou, nebo nevím, aspoň napíšou to táto něco, nebo tatínku něco. A jakmile to tam není, tak si všimnou, že to je prostě podvod. Tak to je vlastně docela dobrý, jako dobrá rada pro nás všechny na to hledět. Pak psali Martin, že tohle poznává s tím, že když má v SMS nějaký odkaz, tak nikdo by mu z blízkých odkaz v SMSce neposlal, takže ignorovat. No a takových možností je prostě víc, jak to poznávat. Tak je vidět, že jsme pod tlakem těch zpráv, očividně všichni, tak nereagovat, ignorovat.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
6: Uni Hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
10: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Dneska jsem do Hit Rádia Zín, když jsem jel dneska dopoledne, tak musím jenom přiznat, že jsem to vzal s kratkou. Zkratka byla sice delší, za to méně pohodlná. Měl jsem přes padělky, tam je teďka krásně, jsem jako přehnal. Nicméně na padělkách je, kromě toho, že je hezky, tak se tam konečně dostavilo to velké dětské hřiště. Jo, stálo to hromadu peněz na 40 milionů. A já docela chápu proč, protože ty hřiště dneska už se dělají neskutečně i bezpečně. Co jste, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, ale třeba i jako zem, jako podlahy, jestli tak můžu říct, je to venkovní hřiště, ale ta zem je vlastně jako, to asi není tartan, ale je takové jako molitanu, takové jako měkké podložky, že i ty děti, když se mu náhodou plásnou, z něčeho spadnou, tak padají vlastně na měkké. Tak je to vlastně příjemné, že se na tu bezpečnost tak jako hledí, protože za nás se na to moc jako nehledělo. My jsme měli vždycky ty hřiště normálně vždycky na betoně, na šutrech, tam když se spadlo, tak to byla velká paráda, mít rozbité kolena nebo lokte z toho, to jsme měli každou chvilku. Tak si vlastně říkám, že naše dětství nebylo dětství, ale to byl takový jako přirozený výběr, nebo možná nějaký survival zlín. Ale zvládli jsme to, jsme tady tak nějak jsme to přežili. Ono to říkala už Tereza Pergnerová, že jo, tenkrát. Lepší zůstanou.

0: Hit Radio Zlín, přeju dobré odpoledne. No a věděli jste, že Baťa byl i výrobce hraček? Já to třeba nevěděl, se to dozvídám až dneska. Takové panenky on jakoby vyráběl, jakože byly krapet děsivé, ale k té době to asi patřilo, to spomněli děsivé hračky všichni, nebo ne, já jsem nebyl, ale tak nějak jako, myslím, lidstvo. A v jakém stádiu třeba tady ta výroba, nebo export, nebo prodej vlastně tady těch hraček byly, co s tím zamýšlel, to všechno se dozvíte z nové knížky o Baťovi, Svět hraček Baťa. Jak je to naše kultura, máme to rádi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Natři to! V Uni Hobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
8: Uni Hobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Hit Radio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě počítejte s menším zdržením přes Hulín. Dneska v centru města nám probíhá velký triatlon, olympijský Hulmen v Hulíně, 11. ročník, tak s tím počítat, že tam bude se běhat, jezdit na kole a plavat.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupových jednání o vstupu do země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islanďanů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Při nočním ruském útoku na oblast kolem ukrajinského města Buča poblíž Kyjeva zahynulo nejméně 27 lidí. Dalších 42 osob bylo zraněno. Z oblasti zasažené útokem se evakuuje

0: více než 380 lidí. Ruský dron v pátek večer zasáhl i sklad poblíž Kyjeva. Způsobil rozsáhlý požár i výbuchy. Nikola Bartuňková nedotáhla na turnaji v Monterey dobře rozehraný souboj o premiérový postup do finále na okruhu WTA Tour. 20-letá česká tenistka v semifinále vedla nad Elise Martensovou 6-1 a 3-0. Nakonec ale zkušenější Belgičance generálce na US Open podlehla 6-1, 4-6 a 2-6.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Zlín.
2: A tohle je krásný důkaz, že i při sobotě si umíme udělat fakt velkou radost. I když je to poslední prázdninový víkend, nebudeme se držet zpátky. Summer Party nejenže pokračuje, abych se nebál říct, že se rozjíždí. Cyril nebo Deep Blue Sun.

snídaně u Tefaneho. Na Jitrádiu Zlín, jinak zlínský deník přichází s možností si postěžovat. A nevím, taková vlastně anketa na téma, co nás tady ve Zlíně a okolí nejvíc štve, nejvíc pálí. Co by starosta, no ať tenhle nebo ten budoucí, měl vlastně řešit? Co je za vás to nejhorší? 601 13 13 05, tak se mi pojďte hnedka teďka z fleku klidně svěřit. Co vás štve tady ve Zlínském kraji nebo ve Zlíně přímo? Teď před volbama se hodí říct, co je tady vlastně špatně. Třeba se na to pak bude víc hledět. A k tomu, ať si to nekazíme, jenom věcma, co nás štvou. Naopak, je potřeba dávat si věci, které nás hrozně baví. Jubel on the beat.

0: že jsem se ptal. Tady na Hit Radio Zlín se mě docela zásadně jako zahltili zase, protože teďka padla taková ta příjemná otázka, co nás štve. Co nás štve ve Zlínském kraji nebo ve Zlíně, v našem městě, kde bydlíme, tak před volbama je potřeba tyhle témata otevírat. Tak prosím vás pěkně, Radek, v Kroměříži parkování, to se tady musí zlepšit, už teď je to peklo. Já si myslím, že to není peklo jenom v Kroměříži, já si myslím, že to asi všude. Ale jo, vlastně jo, proč ne? Jitka, ve Zlíně myslet na zeleň, mám pocit, že ji dlouhodobě pořád ubývá a byla by to obrovská škoda zastavit to tady pořád betonem. Co na tom asi bude, ale tak jako já se pořád držím a to si taky někdy všimněte, když jste třeba ve Zlíně, tak ať stojíte kdekoliv, tak vidíte les. I třeba na náměstí, jen se rozhlídněte, uvidíte les, to je zajímavý. Eliška, už by měli přestat stavět dětské hřiště. Je jich všude moc a děti se tak nikdy nepotkají na jednom jako my, ale každý má dneska to svoje. A to je vlastně docela dobrý point, my jsme se, že jo, jako děcka vždycky sešli na jednom hřišti, jako úplně všichni, bylo jedno, když jste tam přišli, vždycky tam někdo byl, dneska každé dítě má svoje hřiště, to je vlastně pravda.
1: Kvalitní barvy, laky, lazury i ředidla? Jedině z barvy Kolormat ve Zlíně v Pršném. Značky Head i Herbol za velkoobchodní ceny. Barvy namícháme přesně na míru a dovezeme až k vám. Barvy Kolormat. Nábřeží 455, Zlín Pršné. Naše barvy, vaše radost. Vyzkoušejte nové SUV Kia Seltos, prostorné kombi Kia K4SV i plně elektrické modely Kia. Navštivte nás o víkendu 12. a 13. září v autosalonu Kia Autocom ve Zlíně Loukách. Čekají vás zvýhodněné nabídky na skladové vozy Kia. www.autocom.cz.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
4: Uni Hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Klidně sáhodlouze se tady na Hitrádiu Zlín můžeme bavit na téma nové křižovatky ve Zlíně, jak se předělávaly a vlastně na ten nový systém se bude teprve najíždět. Snad doufejme, že snad už někdy teda na podzim. Nicméně takový ten argument typu ušetří nám to 3 minuty jízdy ze Zlína do Otrokovic a proto to děláme není úplně silný, jako není, ale má to i jiné výhody. Cesty a křižovatky by měly být chytřejší, čili bezpečnější. Mělo by tedy ubít nehod a třeba sanitkám takhle půjdou křižovatky na ruku a budou mít větší rychlost tomu projíždět. Což teda tohle je podle mě možná, že ta hlavní výhoda.

0: jednou zlínská zoo.
1: Asi všichni se potěšíme, všechny nás to baví, to, co tam vlastně ti provozovatelé, včetně ředitele vlastně tvoří, dělají a udržují. Nicméně, chce se vám tam dneska, když je takhle hezky? To je takové pravidlo, že když je hezky, tak my zlíňáci víme, že tam nechodíme. To tam chodí turisté. My chodíme, když není hezky, když tam není tolik lidí, ať se nemačkáme. Nicméně, já si myslím, že bychom to měli porušit, protože takhle ty poslední prázdninové dny, tam máme africké dny. Jako neznamená to hrozné horko, hodně komárů s malárií, ale hodně barev. Hodně exotických chutí, vůní a podobně. Dokonce i gastro tomu přizpůsobili. Tak já jenom tak mezi náma, že pokud nemáte co dělat, času sem je dost.
2: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.
7: Touch this.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Chihuahua.

0: Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, dneska teda opatrně ještě taky přes Chropině, tady máme aktuálně teda počítat s tím, že se tady bude pohybovat docela dost lidí, probíhají tam chropinské hody, hlavně v centru, tak s tím počítat, no a kdyby cokoliv nového z cest, tak 601 13 13 05, náš WhatsApp.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá přestupků z drony. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Nejčastějšími hříšníky jsou neregistrovaní, tedy amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Mnohdy totiž ani netuší, že jsou například v bezletové zóně. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s 1. zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní spoje. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. Fotbalová šance liga dnes pokračuje 3 zápasy 6. kola. Od 5 hrají Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8 pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
7: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
0: Chovejte ty svoje summer mixy do auta, tady na Hit Radio Zlín to uděláme všechno za vás. Ten playlist máme připravený, nabitý, tak jako zpíval Karel Gocela Ví, tak my si to dáme tež, ale trošičku v summer úpravě, čili Khaled právě teď.

Tady Hitradio Zlín, tak jako Summer Party, no a víkend je tady k tomu. Bohužel pro některé mladší ročníky poslední prázdninový. Tak jako tak, musíme si ho hlavně užít a našel jsem tady jako takovou, řekl bych, speciální akci. Kdo letos zestihl ještě nějaký festák, tak teďka má tu možnost to dohánět. Zadarmiko, protože jde o oslavy města Slavičína. Což možná vás napadne, že tam budou třeba dvě dechovky na diskotéka, večer s DJem, nevím co podobného, ale vůbec, to je jako fakt velká akce. Slaví se 770 let města Slavičín, takže dneska večer ještě bude Pem Rabbit, laserová show, Michal Hrůza, 100 zvířat, takhle se má slavit. Cením hodně.

0: tady na Hit Radio s Vincem a Chvilkou. Měl tak jako tip, kam teoreticky dneska vyrazit. Tak teďka mám tip, kam nevyrazit, kam nejezdit. Prosím vás, ale jestliže si teďka fakt jako balíte plavky s tím, že se chystáte vykoupat se na Pahrbku nebo v Luhačovické přehradě, to rychle změňte plány, vemte to normálně na bazén. Je jich tady dost těch bazénů, všude to stojí většinou jako standardně symbolických pár korun. A především, neodejdete s vyrážkou. Tím se možná měl začít, protože na Pahrbku a Luhačovické přehradě je voda nevhodná ke koupání. Prý ani sprchování potom nemusí pomoct.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tady v rádiu zvím, ano, a k Česku prý míří další kometa, která se rozjasnila a prý tady odsud můžeme i pozorovat. Což je sice pravda, ale má to háček. Nejde to jen okem, museli bychom ji třeba dneska v noci pozorovat dalekohledem vyloženě speciálním pro tohle určené. Takže bychom si na závěr roku udělali někteří radost, že bychom si třeba něco pořídili, třeba jste si nic nekoupili, tak já to tady v rychlosti jenom najdu, nějaký dalekohled ke sledování komet. Tak, vidím tu cenu a říkám si, zase jako nemusíme v tom životě vidět všechno, ne? Felicit.

0: Tady je Radio Zlín, přeju dobré odpoledne. No a prosím vás, už ty internety nečtěte. Nenechte se tím zahlcovat, že pořád čtete, co máte udělat pro svoje zdraví, nebo co děláte spíš, kolikrát spíš čteme, co děláme blbě. A když nebudete dělat tohle, tak vám hrozí tamhle to a podobně, to je furt dokola. Ono je, jako řekl bych, velmi jednoduché se tím nechat pohltit, když toho čtete hodně. Například teďka zase kolují články po internetu na téma, že o sebe jako většinou nějak jako pečujeme, jo, o pokožku, o vlasy, o vrásky a podobně, ale prý kolena nás prozrazujou, že kolena stárnou nejhůř, nejmíň na ně myslíme a prý na kolenou je vidět nejvíc, jako je vidět, kolik nám ve skutečnosti je mezi náma. Nikdy nikoho jsem neslyšel říct něco ve smyslu jako, hele, viděl jsi tu holku? A jako sice normální holka, jo, ale ty kolena, brácho. Ty kolena měla nádherný.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně teda přes Kroměříž se nám to pomaličku začíná srocovat, protože dneska se nám tady hraje fotbal, hraje se nám tady SK Hanácká Slavia Kroměříž a Prostějov, takže počítat s tím, že se i tady bude pohybovat dost lidí. Jinak nevidím žádné komplikace na cestách, kdyby něco, tak 601 13 13 05.
1: Do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
3: Náplně hned.
4: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Legendární hity švédské skupiny ABBA rozezní v pátek 5. září 2026 zámeckou zahradu v Holešově. Nezapomenutelné songy jako Dancing Queen, Mamma Mia nebo Waterloo v jedinečném symfonickém provedení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, Happy Band Orchestra a 4 zpěváků. Skvělá open air show pod širým nebem. Několik cenových kategorií od 650 do 1190 korun. Předprodej www.holešov.info.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského

0: vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
1: V Alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, Aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
0: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenistů. Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. Úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolina Plíšková.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Zlín.
3: Absolutně bez debaty, ať děláte cokoliv, ať jedete teďka zrovna autem od babičky z výletu, nebo na výlet třeba teoreticky na takovou jako odpolední výletovou směnu, proč ne? My vám k tomu budeme hrát, ale pořádně letně. Tohle je Summer Party.

Tak i při sobotě vám společnost dělá Hit Radio Zlín, no a já jsem narazil na zajímavou anketu na téma sexuální výchova. Měla by být ve školách, jako ve všech věkových kategoriích těch, co odpovídali, těch respondentů, se jasně ukazuje, že drtivá většina je proto, aby tahle výchova ve školách prostě byla a byla zachována. Tak je to jedna z těch snad pro některé i nejdůležitějších částí života, na rovinu jako učený z nebe nespadl, že jo? My teďka nedávno s kamarády řešili takové jako největší mýty, které jsme si celou pubertu všichni mysleli, jo? A každý měl něco jiného. Já jsem například věřil tomu, ale snad třeba jako do 16, že šance na přežití jako matky po porodu je minimální. Že jenom ta vyvolená, nebo jenom pár vyvolených přežije. A já vůbec nevím, proč jsem si to myslel. Jsem to někde viděl ve filmu, nebo já nevím, ale byl to takový velký mýtus. Nikdo mi to nikdy vlastně pořádně neřekl, nevysvětlil a já jsem se neptal. A vůbec nevím, odkud se to vzalo, že to tak je. Máte taky nějaké mýty, kterým jste věřili v pubertě? Až později vás třeba někdo vyvedl z omylu? Tak 601 13 13 05. Teď máte možnost.

0: Před malou chvilkou na Hit Radio Zlín jsem se ptal, jestli jsou nějaké mýty, kterým jste věřili v dětství, ideálně týkající se teda sexuální výchovy, která se řeší, jestli se jako má zachovat, nebo jestli se má nějak jako rozvíjet, tak ideální samozřejmě, aby byla zachována, aspoň teda dle všech, co odpovídali na různé ankety. Jinak teda vaše mýty, jo, tak Martin. Já si myslel asi do 13 nebo do 14, že děti se rodí tak, že maminka si lehne na křeslo a doktor jakoby zatlačí na její bříško a dítě pak jako vyskočí ven. Ale jo, já tomu docela věřím, ono většinou v pohádkách je to tak jako velmi podobně ukazováno. Radek, já jsem si myslel, že se děti při narození plásnou po zadku. Já to nechci vůbec přečíst. Aby se vědělo, jestli ten zadek mají zdravý a pevný. Prostě, proč by to doktor dělal? Ale prostě byli jsme děti, někteří věřili všem různým věcem. Aneška, já jsem hrozně dlouho žila s tím, že mi někdo řekl, že ženám neroste na těle nic jiného než vlasy. Tak jsem si připadal v pubertě pár let hrozně divná. No tak ukončíme to, já myslím, že jste se vyjádřili jasně, nerad bych tady zaváděl další sexuální výchovu, tak dáme radši hity.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

teď. Někteří z vás jsou single, tady na Hit Radio Zince, možná dozvíte něco inspirativního. Já jsem třeba teďka se dozvěděl, že Richard Gere se teďka rozpovídal v jednom rozhovoru o svojí životní lásce, se kterou žije, a jak se moc mají rádi, jak jim to jako klape, a že když se potkali, že to byla vlastně téměř láska na první pohled, já bych jenom připomněl, že ona od něj je o 33 let mladší než je on, takže pokud ještě jste nenašli svoji životní lásku, takovou tu pravou, třeba se ještě nenarodila.

0: Sice Hit Radio Zlín s vámi samozřejmě při sobotě, samozřejmě Hit Radio Zlín s vámi může být i při neděli, nicméně pravděpodobně s vámi budeme při pondělku a tam už bude ale pozdě vám připomínat, že za dva dny se mění, prosím vás, v celém Zlínském kraji většina jízdních řádů. Ten prázdninový harmonogram vlastně končí, docela radikálně se to mění, tak na to myslete. Samozřejmě, jak jste zvyklí jezdit autobusy, trolejbusy a podobně, dotýká se vás to. Končí ty prázdninové řády. Už teď to mimochodem, ale můžete omrknout na internetu, co přesně se změní a kdy vám to zase bude jezdit. Ať víme, kdy to v pondělí zase pofrčí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Vyhrávej mši.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, z Bratřejova na Pozděchov, či samozřejmě opačný směr, počítat s tím, že dneska se nám tady pracuje, což je vlastně velmi sympatické. A je to řešeno kivadlově, jedním jízdním pruhem, tak projíždě dopatrně 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
7: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
8: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No, to je jako velmi podstatná věc, která, když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
7: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenistů. Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. Úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolina Plíšková.
3: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
0: Já bych si hrozně moc přál, kdyby se teďka někteří grilovali. To by bylo perfektní vám k tomu grilování pustit pořádné hity, pořádnou summer party, ať se o nic nemusíte starat. No vlastně jenom o to maso, zeleninu, pečivo, lidi, hosty.

zrovna včera tady na Hitrádiu Zlín jsme vlastně řešili tu summer party, která odstartovala. Co to summer party vlastně je? Jestli jsme jako někdy nějakou zažili. A ono, já jsem došel k závěru, že je to jako Ježíšek. Každý si pod tím pojmem představí úplně něco jiného. Já v tom hnedka teda vidím takovou tu americkou party s těma klobáskama na tom grilu, takovém tom elektrickém pití v červených kelímcích se studenty. Ale ono to tak není, že jo? To prostě jakákoliv party, ideální úvody v létě, to se dá považovat za summer party. A my si jednu takovou, díky vlastně našemu playlistu, tady právě dáváme.

0: vás nesu romantiku na Hit Radio Zlín. Letní kino na svahu bude od 8 večer dneska promítat. Jen teda název je, řekl bych, lehce zavádějící, protože to pojmenovali letní kino pro dospělé. Tak já jsem se těšil, ještě že jsem si přečetl, co se tam promítá, protože na plátně poběží Bohemian Rhapsody. Jsem tam normálně málem šel, ale ne, teďka vážně, bude to super, Queeny máme rádi, asi všichni, ten film je geniální, kdo ho náhodou jako neviděl, tak teď máte ideální příležitost. K tomu pak následuje 90ková party, no tak proč si na závěr léta neudělat trošku akční program, že?
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
2: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
3: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar. Od 2. září na Nově.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Uni Hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

Quiz známe úplně všichni. Je tady na Hitrádiu Zlín, to jako nám není vůbec cizí. A já k němu mám hned dvě věci, díky kterým se na tenhle pořad od teďka budete možná dívat dost úplně jinak. Za prvé je stále spousta lidí, která si myslí, že se pořad jmenuje podle moderátora, což je Aleš Zbořil. Takže jako Aleš Zbořil Quiz, AZ Quiz, jo. Ale ne, ono to je opravdu jako, že tam jsou věci a otázky od A po Z, jo, tak jenom ať je jasno. A v tomhle máme sice jasno, ale druhá věc, kdybyste se chtěli přihlásit, tak mají prý čekací listinu a mají prý na 6 let dopředu úplně plno. Pro těch 6 000 bych tam stejně nejel.

0: se mnou takhle při sobotě nebylo špatně. Naopak doufám, že jste se měli aspoň celkem fajn, nebo minimálně tak z poloviny tak dobře jak já. Já jsem se hrozně dneska načiloval. Tak prosím vás pěkně, já se s vámi ale loučím. Nedá se nic dělat, všechno hezké jednou končí, tak já teda finišu. Nicméně summer party jede dál, ta pojede až do nedělního večera a já se na vás budu těšit zase v pondělí od 15 hodin se Šárkou v odpolední show.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
4: Tisku.cz. Náplně hned.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: a D.
1: D.
0: Give me an I.
1: I.
0: Give me an S.
1: S.
0: Give me a C.
1: C.
0: Give me an O.
1: O.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslí

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní linky. Jeden ze dvou vrtulníků vyslaných Českem do Srbska k hašení požárů v přírodě se vrací domů. Není už tolik potřeba. Na síti X o tom dnes informoval Hasičský záchranný sbor České republiky. Do Srbska dva vrtulníky odletěly před týdnem s předpokladem, že tam zůstanou 5 až 7 dní. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. A nakonec ještě počasí. V neděli čekáme nejčastěji polojasno až oblačno. Jen ojedinělé se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Na horách naměříme nejčastěji 19. Foukat bude mírný jihozápadní vítr.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.cz. Náplně hned.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
4: firma na zážitky.cz

0: život prudce zastaví.
1: Zase jsem ji našel v tramvaji.
2: A vy jste všichni rodina?
1: To nejsme.
0: Vždy je dobré mít se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete mléko Madeta jihočeské plnotučné s aplikací za skvělých 12,90. Šťavnatá vepřová plec kilo za výborných 79,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.

Hit Radio Zlín.

0: Kupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Vozy Opel nyní za bezkonkurenční ceny. Cestujte na dovolenou ve spolehlivém voze německé kvality. Opel Frontera již za 499 tisíc nebo Opel Mokka za 439 tisíc korun. Vyberte si svůj skladový Opel v Mikona Auto ve Zlíně již dnes.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.